0: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let.
1: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute.

vyhrajte v ranním kysu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: baví, baby.
1: To nejlepší
2: od 90. let.
3: Od 90. let.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
4: You know what we gotta do? We gotta take it to the limit.

0: Kiss.
1: Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette of a man. Bohemian Rhapsody?
2: To má být předělávka.
1: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vlákn.

0: Ale jestli ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
1: Založíte mě, kdyby náhodou.
2: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz. Welcome to

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Rádio KIS počasí.
6: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
7: No dobré ráno, 7 hodina je tady, já vás už chci slyšet. Na lince 210 323 323. Nemám ale žádný peníze, mám ale dobrou náladu a doufám, že vy máte taky. A pokud ne, já se vám ji pokusím předat. Tak dobré ráno, kdo pak je s námi?
8: Dobré ráno. Slávek.
7: Dobré ráno, jak se jmenuješ?
8: Slávek.
7: Slávku, já jen tak, jak se máš, prostě, abys nám řekl všem do celé České republiky a možná ještě dál.
8: Dobrý, dá se to.
7: Dobrý. A jsi teďka vstával, anebo někam už vyrážíš?
8: No, za doktorem za chvíli.
7: Za doktorem? A to by něco je? Ty máš nějaký moribundus?
8: No, já jsem po úraze.
7: A je, v noci se něco stalo? Ty jsi bumbál někde a uklouzlo ti to na schodech?
8: Ne. Na motorci mě srazili. Ne.
7: Ježíš Maria. A jakože blbý, nebo jakože to půjde nějak vyřešit?
8: No, jako mám to. Rameno akorát v háji.
7: Ty jo. Tak na tém, budu na té myslet celý den.
8: Mám tu šroubu.
7: Šrouby budeš mít ještě, no vidíš, tak ježi, já vůbec něco na to mám říct, já jsem čekal nějaký pozitivní telefonát a ne, že zavolá někdo s rozbitým ramenem po dnešní noci. Ty jo, no tak opatrně na motorce, protože je mokro, hele, ty jsi vyrazil, protože je mokro a uklouzlo to, viď?
8: Ne, já už jsem mám odkvětna, pozor.
7: To, počkej, tak takhle, tak to je prostě jenom nějaká prostě tady kontrola taková, jako počtet roce.
8: Jasně.
7: Tak jo, tak já ti přeju, abys do Vánoc to bylo dobrý.
8: Děkuju.
7: Usmál jsem se jako, že asi ne, nebo?
8: Ne, jako usmál jsem se, že doufám.
7: No já ti to přeju, pojďme to uzavřít nějak pozitivně, tento telefonát. Strašně ti to přeju, aby až přijde Ježíšek, abys mu mohl otevřít tím ramenem, pořádně si otevřít to okno mohl a trénout tím.
8: No.
7: Jo?
8: Jasný.
7: Tak ahoj.
8: Dobře.
7: Ahoj. Čau. Ježíši, já jsem rád, že jsme to uzavřeli nějak pozitivně. Já jsem nechtěl otevírat prostě vysílání tím, že má někdo úraz. Haló, kdo pak je s námi dál?
9: Dobré ráno, ahoj, tady Vojta.
7: Vojto, odkud?
9: Z Brna.
7: Hele, a co ta nová arena v Brně, už to mají postavený?
9: Teďka jsem zrovna slyšel u vás nějaký, že tam bude nějaký koncert a bude to velký, ale všechno trvá. Víš, jak to je.
7: Fakt? Máme asi nějakou reklamu, že nějaký koncert bude.
9: Ano.
7: Faktem je, že já jsem taky viděl. Normálně, počkej, včera jsem viděl, kdo mi to říkal, včera jsem někde byl prostě na akci, na svatbě, včera jsem byl na svatbě jako DJ a někdo mi říkal, že Kalin snad, že má nějaký turné a ukázoval mi takhle ten plakát a tam bylo napsaný Kalin, nějaký termín O2 Arena, Kalin, nějaký termín T Arena. A já říkám, co to je Arena. A pak mi to došlo, že to je ta nová arena v Brně, že ono se to bude jmenovat T Arena. Tak.
9: Ano, je to tak, no.
7: Takže možná to je ten Kalin, čověče, ten koncert, nebo možná nějaký už další, protože to víš, ale nechtějí to mít prázdný, chtějí tam od prvního dne do toho šlapat, to je jasná věc.
9: No, tady to Brno chybělo, no, tady nějaká ta hala větší, jak máte vy v Praze.
7: Já se pojedu podívat, to hned, jak se to otevře, já se tam pojedu podívat, mě to zajímá strašně.
9: Ono už byly nějaký dny otevřených dveří, nějaký návštěvy a takhle, takže jako vypadá to tam krásně, no, tak doufám, že to bude co nejdřív jako přístupný.
7: No tak super, tak já víš co, já přeju vám, aby vám tam udělali metro k tomu v Brně.
9: Zase nemusíme mít všechno.
7: Nemusíte mít všechno. A tramvaj tam bude jezdit k tomu?
9: Nám stačí šaliny.
7: Jezdí tam šalina, jezdí kolem šaliny, tak dobrý, tak aspoň že tak. Tak jo, tak zdravíme do Brna, ahoj.
9: Měj pěkný den, ahoj.
7: Tak vidíš, nějakou zajímavou jsme tady chytli po ránu a do třetice, kdo pak s námi vysílá teďka v 7 hodin?
10: Zdarec, David.
7: Davide, ty s dobrou náladou vstupuješ do víkendu.
10: Nic jiného mi nezbývá.
7: A počkej, to počasí, odkud voláš mimochodem?
10: V Lanškrouna.
7: A v Lanškrouně pečka prší nebo ne?
10: Neprší 10 stupňů a vypadá to, že možná bude dneska i hezky.
7: Fakt? A teď je tmá, ne? Teďka ještě? Nebo už v Lanškrouně ukouká sluníčko na vás?
10: To musíte občas otevřít okna a závěsy.
7: Dobře. No já, když jsem teďka jel před 10 minutama do rádia, tak jsem říkal, podle mě dneska nebude vidět ani na krok. Tak ahoj!
10: Ahoj.
7: Jeď do práce, jeď opatrně a my startujeme naše sobotní vysílání. Já jsem Martin Hovorka, čau!
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so

Krásné dobré ráno, máme téměř 7:45, Radio Kiss vysílá pro vás také o víkendu a já si tak říkám, co s tím načatým víkendem, co s tímto víkendem, když má dnes celý den pršet, alespoň to je předpověď, že teďka dopoledne rozhodně, pak se to bude nějak asi zřejmě zlepšovat to počasí, ale dneska si moc toho jako nevymyslíme. Ale třeba máte nějaký dobrý tip na to, co dělat, když je deštivo. Jako kdyby bylo, dejme tomu, rok 2000, tak já vím, co bychom dělali. Jeli bychom do Hypernovy na nákup. Ale vzhledem tomu, že rok 2026 a Hypernova už neexistuje a jsou jenom nějaký trapný nákupní střediska, tak to asi nepůjdeme. Že, hele, nemá nic, jako nic ještě nepřebylo nákup v Hypernově, podle mě. Že vzpomněli jste si někdy, kdy vlastně oni tu Hypernovu zrušili? To je podle mě třeba už taky 15 let, kdy to tady jako není. A tak nějak to jako vyšumělo, ale tam se jezdívalo celý rodiny. Jeden hlídal auto, aby ho neukradli z parkoviště, druhý šel s 10 korunou pro košík, třetí měl ten seznam, kdy prostě celá rodina tam nechala půlku vejplaty. To byly starty víkendů. No, teďka můžeme tak leda očekávat, že přestane pršet a budeme moct vyrazit na nějakou pěknou podzimní říjnovou procházku. Nebo jako René, ten píše, že místo koblížek k snídani vyrazil v 7 ráno do fitka, dává si gym a pak jde makat, jde totiž štípat a řezat dřevo na zimu. Tak ať už děláte cokoliv, ať už jste ve fitku, nebo právě teďka řežete dřevo na zimu, tak vám přeju hezké a příjemné ráno a já vás teďka zahraju muzikou. Tady je Paul Keane a hned potom Michael Jackson. Dobré jitro. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Bude půl osmé, krásné, dobré ráno vám přejeme z rádia Kiss. Pokud máte doma v garáži nebo ve stodole traktor, který jste si sami třeba i sestrojili nebo vylepšili, tak tenhle klenot nenechávejte rozhodně pod plachtou, jelikož právě dnes otevírá své brány Národní zemědělské muzeum v Čáslavi, a to všem kutilům a milovníkům netradičních strojů. Tak se přijďte pochlubit na velkolepou traktoriádu s podtitulem Zlaté české ručičky. Čeká vás spanělá jízda, také jízdy zručnosti i couvání vlekem. A pokud traktor nevlastníte, tak vezměte celou rodinu, protože pro děti je připraveno dýňohraní, pro siláky brutální strongman show a uvidíte i revoluční vodíkové auto. To všechno v Čáslavi dneska od 9. hodiny. Den plný adrenalinu, zábavy a hrdosti na české ručičky. Tak se přijďte podívat. No a pokud byste raději na výstavu, kde to bude bzučet, výstava hmyzu, tak poslouchejte Terku.
2: Zveme vás na dnešní setkání milovníků hmyzu, pavouků a plazů na výstavišti v Kroměříži. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy brouků, motýlů a ostatního hmyzu.
1: Teď mi došlo, jestli tam na té výstavě hmyzu budou vlastně ten hmyz bude ještě živý, nebo naopak, jestli už to bude nějak jako vysušený. Jestli už to je takový ten hmyz, jak dlouho bzučil a otravoval, až ho někdo vzal plácačkou a oni ho potom vzali a vystavili. Jako tohle je třeba moucha obecná, tohle je moucha dvoukřídlá, jo? No, můžete vyrazit každopádně. Terce, děkujeme za tip a tady už je muzika Verona. Ups.

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Tady Martin, 48, ale asi nevyhraju, jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško! Ty jsi naše vítězka.
5: Od doby, co tohle rádio začalo vysílat, je moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
6: Když se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě, ale zapnu Kis a v tu ránu se mi vrátí život do žil. Takhle na nás působíte.
0: Ranní Kis od 6 do 10. Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Hladíte Kiss, máme bezmála 7:45. Pokud plánujete nějaké výlety, nějaké procházky, zkrátka nějaký víkendový program venku, nechte to na neděli. Dneska uklízejte a zítra výlety, protože dneska bude ten den, kdy bude déšť. Zítra bude ten den, kdy bude svítit sluníčko. Každopádně v pátek dokonce 19 stupňů, takže se nám vrací, dejme tomu, takové babí léto. Ne, ale oni nás strašili, že teď ty dny, co byly, že to jsou poslední jako teplý dny letošního roku. Bumbác, jednou dvakrát zaprší a jsme v tom zpátky, zase teploty 19, 20 stupňů. Takže se těšíme moc, že babí léto pokračuje a ten déšť, ten jsme taky potřebovali jako sůl, takže to nechme vypršet. No a pokud plánujete něco s rodinou venku, tak zítra. Jestli máte ale plán na to, co dělat, když prší, tak přes apku Rádia Kiss se ozvěte. My to s radostí odvysíláme. Teď Offenbach. Kiss. Rádio.

Budeme hrát Alana Walkera, také Scatmana, do 8 hodiny. My Češi o sobě rádi říkáme, že jsme národ houbařů, ale viděli jste, že v tomhle oboru se soutěží také na světové úrovni. V Itálii, v Toskánsku proběhl 12. ročník mistrovství světa ve sběru hub. Přes 400 nadšenců tam pročesávalo lesy s cílem najít ten absolutně nejdokonalejší hřib. Pro Itálii velká událost, ale tamní zákony drží houbaře zkrátka po celý rok. Na rozdíl od našich lesů, kde si můžete odnést klidně plný kufr auta, tak v Itálii platí přísný limit 1 kg na osobu a den. Sběr je povolen jen v určitých hodinách a sebou nesmíte mít žádné hrábě na odhrnování listí a za povolení do vstupu do lesa zaplatíte kolem 8 euro. A hlavně žádné igelitky, protože do lesa v Itálii se smí jen

0: sprouděným košíkem. Tak radši to nebudeme říkat moc nahlas, aby to náhodou někdo neslyšel a nezavedl to i u nás, jo? Protože pivo, ponožky v sandálech a hubaření, to my si vzít nenecháme.
1: Kiss. Radio Kiss.

Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. I'm

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně hlavní tah Jičín, Hradec Králové, u Hořic jede vozidlo proti směru. Tak buďte opatrní v těchto místech. Pražský obchvat hlásí aktuálně omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Probíhá tu pravidelná víkendová údržba. A ještě míříme na Šumpersko, kde máme hlášené komplikace mezi Hanušovicemi a Jeseníkem. Za branou je hlášené převrácené vozidlo. Tak s tím, kysáci, počítejte, a jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víte, a my taky, jak se vám jede.

0: Kiss počasí.
1: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: Bylo 8 ráno, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka, dáme Unique 2, taky Shona Bakera a přeju, ať se vám skvěle vstává.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Výzva. Ranní výzva.
1: Na Rádiu Kiss v rámci ranní výzvy plníme vaše přání. Třeba už dlouho něco nosíte v hlavě, co byste chtěli, aby se vám splnilo, a zatím jste ještě neměli možnost se k tomu nějak jako dostat, propracovat, a teď přicházíme na Rádiu Kiss právě s ranní výzvou, kde plníme vaše přání. Tak nám zkuste napsat a třeba vám to splníme. Rano@kiss.cz, protože kdo se bojí, ten nic nemá, nebo jak se to říká, takže se nebojte, napište a třeba to klapne. Ozvala se nám posluchačka Kačka, ta měla velké přání a my jsme ji splnili. Přijela za námi až z Bruntálu a přála si, aby jí tým Rádia Kiss podepsal její krásné červené auto. Takže jsme tady před rádiem podepisovali vůz a ona pak odjela i se svým synem. Plní úsměvů zářili, tak třeba v dalším týdnu uděláme radost někomu dalšímu. Dejte vědět rano@kiss.cz, jaké přání bychom měli splnit a my se do toho obujeme. Co my? Zejména hlavně ranní trojka, Roman, Míša a Patrik. Taylor Swift, taky ATB, to je další muzika, kterou vám budeme zpříjemňovat víkendové ráno. To nejlepší od 90. let na Kissu i v sobotu a neděli.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: 8.20, probouzíme se do soboty a plánujeme dnešní den. Už jsme tady říkali, že dneska to bude s deštěm, zítra se sluníčkem, ale já si myslím, že když si člověk vezme tu kapucu, ten deštníček, tak i nějak se to dá venku strávit dneska. Každopádně, pojďme se inspirovat našimi posluchači, co plánují na sobotu s datem 10. října.
2: Zdravíčko kamaráde a všem, co poslouchají Radio Kiss, tady Střelec Ondix.
1: Ahoj.
2: My, když to dobře dopadne, tak pojedeme s přítelkyní a s jejím tátou na houby, dokud ještě čas a nemrzne. Pak jsou houby v háji, bohužel, a jinak v tomhle dnešním počasí, kdo by nevěděl, co roupama, tak vemte svoji drahou polovičku a zahrajte si nějakou stolní hru, ať už je to člobrdo nebo žolíky. Ahoj, mějte se, Ondra.
1: Nebo si zalez pod deku s přítelkyní, taky příjemný samozřejmě. A kdybyste chtěli jako opravdu vyrazit jo ven, tak je tady Blanka a ta ví, co se děje v Pardubicích.
3: V Pardubicích se kysáci konají podzimní městské slavnosti. Pokud sem zamíříte, čekají vás open air koncerty a pouliční vystoupení. Letos je to už 32. ročník tohoto multižánrového festivalu.
1: Zdravíme východní Čechy, jestli máte i vy nápad, jak trávit sobotu s datem 10. října, apka Kisu, nechte vzkaz a já vám na oplátku posílám další muziku. Teď Chris Cross Amsterdam.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Soutěžní otázka. Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Přátelé, mám tady informaci o velkém realitním třesku v Hollywoodu. Dvě obří ikony showbiznisu totiž uzavřely obchod roku. Herečka Angelina Jolie prodala své luxusní útočiště zpěvačce Madoně za astronomických 450 milionů korun v přepočtu. Angelina dům kupovala v roce 2017 jako azyl po bouzlivém rozchodu s Bradem Pittem. V hlídané celebriční čtvrti ale končí, protože herečka řekla, že Los Angeles jako město upřímně nemá ráda a drželi tam jen soudní příkaz ohledně péči o děti. Jakmile nejmladší dvojčata ta oslavila 18, tak balí kufry. Její novou domovinou je teď její milovaná Kambodža. No a ten domeček vodní koupila Madonna. To je stejně super, normálně dvě prostě tady celebrity si navzájem prodali baráky. Ale víte, co mě zajímalo? Když prostě Madonna od někoho kupuje barák nebo nějaká takováhle jako celebrita a la Madonna, jak probíhají ty prohlídky? Že víme všichni, byli jsme minimálně očíhnout třeba byt na pronájem nebo jsme si kupovali byt, že jsme se šli jako podívat s tím realitním makléřem na ten domeček nebo na ten byteček a ptali jsme se na různé otázky, tak jestli třeba i Madonna taky chodí. A takhle se jako vyptávala třeba, a kde tady je nejbližší zastávka MHD? Jezdí tady metro? Nebo kde tady jsou nejbližší potraviny, prosím vás? Kde tady je nějaká samoška? Nebo já nevím, kde tady je hospoda? Víš, takový ty praktický, je tady školka a takovýhle věci, prostě prakticky, jestli dá se tady parkovat, jsou tady místa na parkování nějaký, je tady dětský hřiště, jestli i tohle to řešej, tyhle ty celebrity, takovýhle věci, to by mě fakt zajímalo. David Guetta, DJ Bobo a to je další muzika, která nám zpříjemní sobotní ráno. Pozor, tohle to je pecička. You and I, me and you. David Guetta na Kiss.

0: tři čtvrtě na devět, posloucháte Radio Kiss a v tento týden oslavila Tereza Kernlová 40. narozeniny. Dneska je slaví na pódiu, má velký narozeninový koncert, který mám pocit, že je beznadějně vyprodaný. A dokonce Tereza Kernlová bude po 20 letech vystupovat, zpívat na jednom pódiu s Terezou Černochovou, to znamená dvě třetiny skupiny Black Milk, společně vzdají hold zesnulé Heleně Zeťové. Tak to bude dneska, jsem zvědavej, jaký budou recenze, co se bude říkat o tom koncertu. Strašně moc Terezce držím palce, protože já si vzpomínám, když byla u mě v pátek večer v pořadu, tak v našich tenkrát to byly 90, pak se z toho stalo milénium, tak jsme samozřejmě s Terkou probírali ty vzpomínky na Black Milk a protože ona je dítě 90, miluje 90. léta, tak že vyrostla v 90, tam proběhla ta její nejzásadnější část puberty, tak jsme se tenkrát bavili dokonce i o plakátech. Můžeme připomenout jenom Terky sympatický hlas. Měla jsi v pokojičku plakáty?
1: Já myslím, že jsem měla plakáty, určitě.
0: Jo, a přidělávala si je špendlíkem, anebo si je přilepovala takovou tou lepenkou?
1: No, takhle, abych byla přesná, my jsme bydleli na takovým starým domě, který byl dost jako zaskládaný starožitným nábytkem, já jsem tam měla vždycky hrozný strach. Pak teda táta mi počase jako se tam něco jako předělávalo, rekonstruovalo, tak by předělali pokojíček, který byl takový jako čistější, řekněme, co se týká toho nábytku. Takže já jsem předtím neměla vůbec žádný volný stěny.
0: Jo, tam byly ty almary starý.
1: Takže a přesně, starý nějaký... ty, já jsem ty plakáty určitě měla, ale myslím, že nebyla možnost je vlastně jako dát na zeď. Mám takový dojem, že jsem si je tenkrát lepila do skříně, že otevřeš skříň a vedeš si šaty a měla jsem je takhle na těch dveřích.
0: A tam byly ty Backstreet Boys.
1: Jo, tak nějak.
0: Ty Take That.
1: Takže jo, taky jsem byla plagátová samozřejmě. Bravíčko a tak.
0: Bravíčko. Tereza Kernlová, tady s námi v 90s Part. No a tady ta sympatická holka slavila 40. narozeniny a já jí přeju, aby ten největší koncert její kariéry dneska klapnul. Becky Hill, Galantis a písnička Run.

0: sviští. Díky.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: A teď něco pro všechny, kteří už mají dost filmů, kde všechno dává smysl. Zpráva pro Minervu 2 je česká sci-fi komedie, ve který se potká mimozemšťan, osamělá klarinetistka, rozhádaný pár a romantický básník. A kde? V omšelým hotelu uprostřed ničeho. Taky si říkáte, co z toho může vzniknout? Taková česká filmová jízda, která bude trochu ujetá, trochu prdlá a hlavně úplně jiná. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: Pokračujeme v krasojízdě, odbyla 9. hodina, s vámi je na KISu Martin Hovorka, mám tu Safri Duo a taky Topika.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Od pondělí do pátku v 7 ráno voláte studio Rádia Kiss, linka 210-32-33 a vyhrát můžete až 7000 korun. Na tuto částku v uplynulém týdnu dosáhli dva posluchači. Dvakrát v tomto týdnu na kostce padla šestka, proto jsme mohli rozdat 7000 korun. Poslouchejte dobře, jak se radovala Jitka.
2: Držím palce. Tak jo. Děkuju moc.
3: Tebe opravdu posluchači nebudou mít rádi.
4: Ne.
3: Na hrací kostce totiž padla šestka! Vyhrála 7000!
1: Kéž by taková radost se objevila v našem éteru opět mezi pondělím a pátkem. Budu držet palce naší hrací kostce, aby opět padla šestka, aby si naši posluchači i v tom příštím týdnu odnesli 7000 korun. Hrajeme každé všední ráno o 7000 na Kisu 7 v 7.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: S vámi Radio Kiss, bude 9:30 a možná plánujete, kam se dneska vydáte, možná byste chtěli vyrazit i někam za písničkou, a pokud jste zrovna vyrostli na muzice z 90. a z milénia, tak já bych pro vás měl místo, kde takováhle muzika dneska bude znít. Liberec. V Liberci je skvělý klub uprostřed města, jmenuje se Klub Lípa, a tam já dneska budu řádit s MC Erikem, který v 90. letech fungoval s Barbarou, to bylo to spojení MC Erika Barbara, tak dneska to bude MC Erik a Martin Hovorka. Jedeme do Liberce a strašně moc se těšíme na ten virvál kolem té legendární muziky, kolem 90. a milénia. Tak pokud patříte mezi fanoušky téhle hudby, jakože patříte, já to vím, tak dneska večer sraz v Liberci, jo? No, tak to je jedno místo, kam se můžete vydat. No a v případě, že byste měli chuť na něco, řekněme, sladkého, tak poslouchejte Blanku, protože ta by nás ráda pozvala do jižních Čech.
2: Sweet Fest se kysáci dnes koná v Českých Budějovicích. Rýgrovka se proměnila v raj desertů. Čeká vás tady to nejlepší od cukrářů z jižních Čech. Dortíky, zákusky, sušenky a mnoho dalšího.
1: No tak to je velký mňam. Blanko, děkujeme, a jestli i vy máte nápad, kam vyrazit během víkendu, apka Kisu, nechte nám vzkaz a pojďte si s námi zavysílat. Já vám posílám další muziku, teď Rembrandt, punk taky, David Guetta, a dokonce i po 9:30 si jednu písničku na Kisu vyberete vy.

0: Hudební výlet do 90. Tohle byla písnička Petal. Ve filmu Šeptej zazněla. Co bude znít dál na KISu? Jukebox. Víkendový jukebox. To se samozřejmě dozvíme teď, protože já otevírám naši telefonní linku 210 320 323. Kdo pak se dovolal? Halo?
1: Ahoj, tady Míša.
0: Míšo, krásné dopoledne. Kam tě zdravíme?
1: Do auta jedeme s dětma z Pardubic do Prahy na turnaj.
0: Ty jo, a v čem budou soutěžit děti?
1: Softball.
0: Softball. A jako těžký sport podle tebe? Třeba lehčí než fotbal?
1: Tak každý má svoje. Ve fotbale zase musíš celou dobu běhat tam a zpátky, že jo?
0: A tak v softbole taky se podle mě jako úplně nezastavíš.
1: Softbole se nezastavíš, ale musíš o to trošku víc přemýšlet a musíš jak pálit, tak házet, tak běhat. Je to takový komplexnější.
0: A jak se liší softball od baseballu?
1: Softball má nadhoz spodem, je tam rozdíl v hřišti trošku v rozměru.
0: Aha.
1: A baseballista nadhazuje skopečku, zatímco softball je na rovině.
0: A takový ty baseballový čepice, takový ty kšiltovky se taky nosí při softballu?
1: No jasně, že jo.
0: Tak to je dobrý. Tak tím pádem, já mám doma spoustu tady těch baseballek, jestli tak, že bych vlastně mohl být i softballista, dá se říct.
1: No jasně.
0: Tak super. Tak jo, tak písničku nějakou na cestu do Prahy na turnaj vám zahraju.
1: Asi od Vesny Moravo.
0: Dobře, jdeme na to, zahrajeme. Přeju vám šťastné kilometry, hezkou sobotu a zase někdy naslyšenou. Pa, pa.
1: Děkujem, pa.

0: Posloucháte Radio Kiss a jestli pak víte, co byl nejsledovanější online přenos tohoto týdne. No byl to přenos s tím kamionem, jak se zaseknu pod tím mostem v Praze Krčí. Oni to dávali totiž online, my to měli doma puštěný a jako postupně jsme do toho úplně spadli a začali jsme jim fandit. Jsem říkal, ale pozor, přijel tank, jsme sledovali, že jo, se napětí, že jo, pak říkám, sakra, nevyšlo to. Pak říkám, posílaj druhý tank z Přerova, tyjo, takže jsem si šel udělat večeři, pak už přijel tank z Přerova. Taky to nevyšlo, že jo. A fakt jsem říkal, tak u tohohle vydržím jako třeba u NHL celou noc a oni to někdy v 10:30 večer zastavili ten přenos a já říkám, sakra, tak a teď se nedozvíme, jak to dopadlo. No já šel jsem spát a říkám, tyjo, tak já úplně jsem, jako nechtělo jsem jít spát, že já jim fakt jako fandil. Ale ne, během toho, co se to jako vyprošťovalo, tak jsem koukal, kolik Česko mělo zase radílků. Jo, dokonce čtvrtek hasiči na síti X dali takový jako varování nebo výzvu. Prosíme, nezatěžujte tísňové linky a hasiče na místě zásahu ve Vídeňské ulici, byť dobře míněnými radami. Ne, oni normálně na 150 volali lidi a rozdávali rady, jak to mají vyprostit. Já jsem říkal, tolik fyziků, tolik dopravních expertů, tolik inženýrů, těch je teda teďka v České republice. Ale jsou to ty samý lidi, co v létě radili olympionikům. Teďka o víkendu se z nich stanou političtí experti. Tak ve čtvrtek ta samá parta lidí byla expertem na zaseknutý kamion. Ale já jsem pak jako myslel na toho řidiče toho kamionu a říkal jsem si, co on si asi tak teďka musí myslet? Co on si asi teďka tak jako musí říkat? Podle mě říkal, kolik centimetrů mi chybí ke štěstí? Kolik centimetrů mi chybělo ke štěstí? Jo, podle mě si říkal, tyjo, kdyby ten most byl trošku vyšší, proč nejsi větší? On si zpíval podle mě písničku, proč nejsi větší? Stačilo fakt pár centiáků, kdyby byl most vyšší a on by to projel a měl klid. Tak si říkal, to počítal a říkal, tyjo, kdyby 5-6 čísel, člověče, a mohli jsme být všichni spokojení. No ale takhle, bylo jako kolem toho strašně moc povyku. Přitom jednoduchá věc, jo. Ten kamion vezl most a došla mu nafta, že jo. Stačilo dotankovat a mohlo se dál přece.
1: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Z Hlávkova mostu v Praze spadlo do Vltavy policejní auto. Tři lidé, tady po zátka vozu a běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazeni. Na místě zasahoval hasiči se čluny. Nabouraný vůz se podařilo z vody už vytáhnout. Okolnosti dopravní nehody jsou zatím nejasné. Tolik hovoří aktuální zprávy. Ještě pohled na dálnici D11. Jdete-li z Prahy na Hradec, tak za sjezdem na Jičín na 49. kilometru máme aktuálně hlášenou dopravní nehodu. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.

0: Podívej se na výzvu a nech si zahrát. Jubox Rádia Kiss. I o víkendu.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
3: Začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kiss Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají, protože s Kissem vás podzim nezaskočí.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
7: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
8: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
9: Vy jste normálně na každý s tou svou dobrou náladou, to je neuvěřitelný. Moc vám děkuju, miluji vás, jste boží.
7: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
10: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
11: Je 10, Martin Hovorka s vámi na Kisu, mám pro vás Masterboy, taky Marka Korna, tak hezké víkendování.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss a něco hodně zajímavého se připravuje a chystá. Už ani ne za dva týdny nás čeká lampionový průvod Radia Kiss. Bude to ve čtvrtek 22. října a protože jste měli tady o tu akci velký zájem, chytlo vás to, tak my teďka potřebujeme vymyslet místo, kde celý ten průvod uspořádáme. A vlastně to je na vás svým způsobem, protože my jsme to hodili na sociální sítě a vy tam můžete komentovat, jaké místo by se vám líbilo, kde by mělo Radio Kiss učinit svůj lampionový průvod. Koukám se tady do vašich odpovědí a reakcí, píšete Jihlava, Hradec Králové, Brandýs nad Labem, Zlín, Prostějov, Kroměříž, Benešov u Prahy, Choceň, Semily, no jsou tady opravdu zajímavý místa a no, to jsem zvědavej, pro jaké místo se nakonec rozhodneme, ale včas se všechno dozvíte a já věřím, že rozsvítíme jedno krásné město v České republice. Už se na to moc těšíme, až budou svítit plápolat ty krásný lampiony Radia Kiss, který aktuálně můžete pořídit i v našem Kiss shopu. Muzika Mark Korn, pak taky Ice MC, to už bude pozdrav z 90. při sobotním dopolední, tady u nás na Radiu Kiss.

0: Zpěvačka Pink na rádiu Kiss, blíží se 10:30, pojďme omrknout další víkendové akce.
1: Kiss Active Weekend.
0: Díky za to, že s námi vysíláte a pokud máte v tento říjnový víkend chuť na tuplák piva, víme spolu s našimi posluchači, kam vyrazit. Ahoj!
2: Ahoj, kysáci! Tady Honza, Vojta a Jaruška. Chtěli bychom vás pozvat na Oktoberfest, který se dnes od 14 hodin pořádá v Mochově u Prahy. Co vás čeká?
3: Spoustu piva, zábava, soutěže, výborné jídlo.
4: A hlavně dobrá nálada.
2: Tak doražte všichni.
0: Mochovský Oktoberfest, kousek od Prahy. Děkujeme za tip a kdybyste chtěli něco dobrého k jídlu, tak víme o místě, kde bude super jídlo. Terko, povídej.
5: Milujete dobré jídlo? Máme pro vás pozvánku na Burger Street Festival v Ostravě, který se koná tento víkend. Nabídne nejlepší burgery z celé České republiky, kuchařské show, soutěže, hudbu a nebude chybět ani dětský program. Těšit se můžete na unikátní zážitky pro děti i dospělé.
0: Tak na burgery do Ostravy, já měl včera taky burger a místo kečupu nebo hořtice tam dali takovou švestkovou omáčku. Ježiš, to bylo dobrý, čověče. Takže jestli dneska vyrážíte na Burgerfest, tak se jich zeptejte, jestli taky nemají švestkovou omáčku, protože ta kombinace toho sýra, toho masíčka, té housky s tou švestkovou omáčkou, fakt super. Fakt super. Tak teďka já jsem možná objevil Ameriku, možná to znáte, ale já jsem se na tom teda včera strašně ulítnul. David Guetta na Kissu.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
1: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
0: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
2: Mám to maso, něco pako.
3: A s tabákem možná?
0: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
1: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
4: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
2: To je dobrý!
5: Raní Kiss, od 6 do 10.

0: much.
1: Mrkni na web Radia Kiss. www.kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Na Rádiu Kiss dneska po 19. hodině vysíláme horečku sobotní noci, největší taneční pecky od 90. až po současnost a já vám dám teďka jednu malou ochutnávku.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: Pokud máte pocit, že dnešní den je trochu líný a vaše energie tak jako klesá k nule, tak zapomeňte na to, protože v následujících minutách vás proberu spolehlivěji než trojité víkendové espresso. Přichází německá raketa s frontmanem, který nestárne a křičí do mikrofonu věci, kterým nikdo moc nerozumí, ale všichni milujeme. Takže ruce nahoru, volume doprava, hrají Scooter písničku Hypa.
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

hyper, hyper.

Hladíte Radio Kiss? Já tady zrovna teďka jim svatební výslužku. Dostal jsem včera na svatbě takovou krabičku, tam jsou všechny ty sladké dobroty a normálně jsem si řekl, že se s nikým nerozdělím. Prostě to tady keka během vysílání s kafíčkem to tady o sebe lifruju a je to fakt moc dobrý. Ne, chtěl bych pozdravit do Nechanic, kde se včera konala svatba Martina a Alice. Bylo to skvělý. Všichni svatební hosti, pecka, bavili se. Já jim dělal svatebního DJe a bylo to krásný. Zejména odpolední hodiny, kdy vylezlo sluníčko a bylo to normálně jak v létě. Jsem říkal, tyjo, 9. října takovýhle skvělý počasí s tím sluníčkem, co více si přát. A pak mě samozřejmě napadla i otázka, proč svatba v pátek, protože já jsem většinou svatby zažil v sobotu. A odpověď byla, mě úplně šokovala odpověď, no, v pátek. Prostě v pátek tady máme svatbu, v sobotu budeme střízlivět a v neděli pak je Velká Pardubická. To už budeme střízliví. Takže kvůli Velký Pardubický dělají svatbu nebo dělali svatbu v pátek. Takže vlastně tímto pozvánka na koníčky. V neděli se jde na koníčky. Dneska se střízliví a zítra se jde na koníčky. Tak vám přeju krásnou sobotu a vlastně se už tak jako těšíme na to, až vyleze sluníčko, co

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké dopoledne, zdravíme všechny šoféry na dálnici D11. Jedete-li z Prahy na Hradec, tak za sjezdem na Jičín došlo k dopravní nehodě, ta je na 49. kilometru, ovšem kolony se tvoří už od 44. Jsou problémy také na hlavním tahu ze Hlínska na Ždírec, u odbočky na Studnice havarovalo vozidlo, to je silnice číslo 34 a víme také o čerstvé havárce na Praze 10, na jižní spojici s Zelenovým mostem, je to ve směru na Černý most. Tak s tím, kysáci, počítejte. A ještě jedna informace, víme také o uzavřeném exitu na dálnici D1, 182. kilometr ve směru na Ostravu, je to z důvodu opravy vozovky silnice 1/23. Hezký den.

0: večer s DJem Baselickrem na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: 11 hodin v tento okamžik, ladíte Kiss, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Calvina Harrise a taky Davida Guettu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: Není možná. Za 6 týdnů se už po čtvrté setkáme v O2 Areně. Už tam začínají takový ty motýly v břiše, protože začínáme být netrpěliví na to, jak ten večírek dopadne. Doufáme, že máte vstupenky, protože letos je line-up Seznam hvězd opravdu geniální. Neříkáme, že v minulosti tak nebylo, ale já mám pocit, že furt máme kde brát, protože Baz Hunter, Sigala, Safri Duo, Košín, to jsou prostě pecka hvězdy a když koukáme na ty další jména, já se nevím, na koho dřív těšit. ATC, Ingrid, Groove Coverage, Charlene, což je zpěvačka od Jana Vejna, Dante Thomas přijede, měl velký hit Miss California, DJ Quicksilver, Brooklyn Bounce, přátelé, tam není slabý jméno. Takže já budu opět stát celý večer pod tím pódiem a budu zírat a těšit se na každou další hvězdu. K tomu všemu DJové a moderátoři Rádia Kiss opět s vámi rozpaříme O2 Arenu. No a já jenom doufám, že to komplet vyprodáme a naplníme, abychom si mohli udělat hezký večírek. Takže přátelé, 21. listopadu Rádio Kiss v O2 Areně se světovou hvězdnou show, která se jmenuje Millennium Explosion.
0: Rádio Kiss Millennium Explosion.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, bude 11:30 a my tu s vámi vysíláme o tom, kam se dá vyrazit o tomto víkendu. Mám radost, že se ozývají i naši posluchači, že rozdávají spolu s námi taky tipy, kam se jet podívat. Tak teď to bude do severních Čech.
2: Čau Martine, my jedeme teďka aktuálně s Pejskem do Českého Švýcarska, takže kysáci určitě vyražte někam ven, třeba do skal.
1: České Švýcarsko, skály, proč ne? Dokonce já tam mám takovou krásnou vyhlídku, Marinina skála se to jmenuje. Marinina skála a to je teda výhled par excellence, tam vznikají opravdu takový ty echt instagramové fotky a to je místo, které chce vidět každý, jenom je potřeba si to tam vyběhnout, vyšlápnout, protože zadarmo to není, musíte vyběhnout do kopce 2 kilometry po schodech, ale potom ten výhled stojí za to, i když počkal bych na odpoledne, až se objeví sluníčko, protože zatím by ten výhled nemusel být 100%. No nic, pojďme se podívat dál, co pak se děje ve východních Čechách.
3: Pokud plánujete svatbu, kysáci, pak rozhodně navštivte Hradecký podzimní svatební veletrh, kde můžete najít inspiraci. Na jednom místě je tady výběr svatebních dodavatelů. Svatební veletrh se koná v budově A Univerzity Hradec Králové.
1: Je svatební veletrh tip pro všechny budoucí ženichy a nevěsty. Taky bych měl jeden tip. Kdybyste potřebovali nejlepšího svatebního DJe, tak se koukejte ozvat, protože já přijedu strašně rád. Miluju svatby, včera jsem jednu zažil a co mě na těch svatbách baví je to dobré jídlo. Dělám si legraci. Prostě já jsem plnej svatby ze včerejšího dne, takže teďka bych nejradši jezdil na svatby každý týden a vlastně mě mrzí, že letošní sezóna končí, ale ona zase další začne, takže se určitě potkáme i na té vaší. Těším se moc!
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

Vyhrajte v raním kisu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: down. Jukebox. Víkendový Jukebox. Krásnou sobotu, i když možná lehce někde zamračenou, ale to bude dobrý, to se během odpoledne rozjede a bude jenom sluníčko. Když je dneska, tak zítra určitě. Tady je Radio Kiss a my jsme vaším parťákem pro další z říjnových víkendů. Kdo pak se nám teďka dovolal? Halo?
1: Marka, tady Myšák, ahoj.
0: Nazdar Myšáku, jak se daří? Pověz nám to všem.
1: Čau, hele, dobrý. Ospůjce, vařím, tak je to dobrý.
0: Co dobrýho teďka máš na plotně?
1: Že budou zapečený kotletky, segedínský gulášek bude a španěláky.
0: No teda, to musíme dojít ochutnat někdy.
1: Ale kdykoliv.
0: Jakou dáme písničku, jakou ti pošleme hitovku do kuchyně?
1: Ale kamaráde, jde mi tam něco rychlýho, třeba od Fun Factory dáme.
0: Zahraju s radostí, přeju ti krásný den a ať máš taky, spoustu taky strávníků, kterým bude chutnat.
1: Budu doufat, ale myslím si, že snad jo. Děkuju moc krásně.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky hezký den, kamaráde, ahoj, děkuju.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss.

Ladíte Radio Kiss, nedávno se konal v Berlíně maraton a jakási čínská fitness influencerka se rozhodla, že se tohoto maratonu také zúčastní. Ovšem aktuálně čelí skandálu, protože ona se chlubila na sociálních sítích osobním rekordem z tohoto maratonu. Nicméně pár hodin na to se objevily fotografie, které odhalily

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na pražském obchvatu byl nějakou dobu uzavřený Cholupický tunel, protože zde došlo k dopravní nehodě. Aktuálně už by měl být provoz obnoven, ale kolony začínají už o Vesce a než se to všechno dá správně do pohybu, tak čekejte dlouhé zdržení. Je to ve směru k letišti. A pak míříme do západních Čech, kde máme na silnici Domažlice Klatovy u Hluboké hlášenou havárku 3 osobních vozidel. Silnice aktuálně uzavřená a lze to prý objet přes Nýrsko. Tak jestli máte i vy informace z té své sobotní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
6: Pravé poledne, tady je Radio KISS, hlásíme další skvělou muziku, před námi Rihanna nebo Culture Beat a já jsem Martin Hovorka, ahoj.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Rihanna na Kissu a my musíme také popřát, a to dnešním oslavenkyním, protože dle kalendáře svátek mají Maríny. A já jsem si uvědomil, a teď to bude trošku jako pro fajnšmekry, tak Michal David naspíval písničku o Maríně, Maríno, já to vím. A je to písnička, která se nedostala do filmu Disco příběh. Je určitý počet písní, které se nevešly do toho filmu, ale přesto přeze všechno vyšly na desce Disco příběh Michala Davida a jednou z nich je písnička o Maríně.

0: Možná máte doma ještě někde ten vinyl, na kterém je tady ta písnička, je to z roku 1986, no dávno, 40 let zpátky. Tak zdravíme Maríny a hrajeme Benz na Buna, Mystical, Magical.
1: Kiss Radio.

0: I'm a
1: fireball. Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
2: Rádio Kiss je vaším parťákem na víkend a navíc vám dáváme spoustu tipů, kam vyrazit, takže rozhodně neseďte doma. Možná to teďka z okna nevypadá úplně ideálně, ale když si vezmete deštník, kapucu, běžte se trošku vyluftovat ven a rovnou tady máme dvě místa, kde se něco bude dít. Můžete vyrazit do Brna, protože na okruhu v Brně dneska poměrně zajímavý program. Viktorko.
3: Zažijte adrenalinový závěr sezóny závodů do vrchu na Masarykově okruhu. Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu se koná tento víkend. Tak si zajeďte vychutnat atmosféru disciplíny, ve které se snoubí rychlost a preciznost.
2: Už jsme tu dneska měli Oktoberfest, který se koná nedaleko Prahy u Mochova a vypadá to, že těch pivních slavností je napříč Českem spoustu. Konkrétně i v Průhonicích víme o slavnostech piva.
4: Ahoj kysáci, zveme vás na průhonické pivobraní, kdy dnes od 14.30 do 19.30 Květnové náměstí Průhonice. Vstup je zdarma, těšíme se na vás.
2: Co plánujete vy na zbytek víkendu? Dejte vzkaz přes apku Rádia Kiss, jak budete trávit sobotní odpoledne, potažmo neděli a třeba díky vám se inspirují ostatní posluchači v tom víkendovém programu. Teďka Love Message, taky nás čeká Freddie Mercury, ať se vám Kiss skvěle poslouchá.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
5: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Mé mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! Do hezky!
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Bibi Rexa zpívá o smutných holkách. Já doufám, že nás poslouchají samý veselý holky dneska.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: Jestli se třeba teďka připálili oběd, tak chápu, že tam bude trošku smutno, ale jestli máte dobrý obídek, máte doma partnera, který třeba skočí pro nějaký dortík, dáte si společně odpoledne kávu a ten zákusek moučník, tak tam na té sobotě nemůže být nic, co by vám vyhnalo slzy do očí. Každopádně teďka další muzika, kterou to vystřelíme do nebes, protože nás čekají Red Five a my zazpomínáme na právě na projekt hudebního producenta Tomase Kukuli, který stál za tímto úspěšným tanečním projektem. Klasicky prostě byl tam rapper, zpěvačka, tanečnice, dali se dohromady takhle tři lidi, natočili několik písniček a povětšinou byly úspěšné. I Love You Stop je jedna z nich a my v tento okamžik míříme do roku 1996. A propo, pokud máte rádi takovouhle taneční muziku, nevynechte náš hudební speciál pro sobotní večer, kdy v horečce sobotní noci hrajeme ty největší taneční hity od 90. až po současnost.

0: Ladíte Radio Kiss, já se šíleně těším do Liberce, kam dneska jedu. Málo kdy se stává, že bych dělal diskotéku v Liberci, a proto si to dneska o to víc vážím a užiju si to. V Liberci mají uprostřed města, je to pár metrů od hlavní stanice, kde se sjíždějí všechny tramvaje a autobusy, tak mají diskotéku, jmenuje se Klub Lípa. Lípa prostě, a tam dneska já jsem s MC Erikem, takže jako byl MC Erik a Barbara, tak dneska to je MC Erik a Martin Hovorka.
1: Tak to jsem zvědavý, Marťas, jak zaspíváš Summer Night třeba.
0: Počkej, You Can't Stop, už dneska trénuju, čověče, no. Takže si to dáme dneska spolu, 90. milénium, Liberec, strašně moc se na vás těším do severních Čech. A teď už Honza Průcha, který bude vyhlížet sluníčko.
1: Ano, no, myslím si, že to bude celkem marný vyhlížení, protože

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Přejeme krásnou sobotu také na silnice D5, nehoda na 44. kilometru ve směru na Plzeň. Zdržení je ale krátké, do 10 minut. Očekávejte ale delší zdržení na pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyň mezi 4. a 9. kilometrem, zdržení kolem 20 minut, a přes půl hodiny se zdržíte v opačném směru mezi 15. a 7. kilometrem. Kdybyste měli další info ze silnic, dejte vědět. Šťastnou cestu!

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
5: 13 hodin, 3 minutky k tomu, krásný víkend vám ze studia KISu přeje Honza Průcha, teď už Barakuda, Where is the Love?
3: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Jak už jsme kysáci říkali, dneska ne zrovna úplně ideální počasí, i když vzhledem k tomu, že je na mnoha místech České republiky málo vody, tak ten déšť opravdu vítáme. No ale na nějaký výlety a podobně to úplně není. Takže o to více budu moc rád, kysáci, když se připojíte do Aktiv víkendu a tak nějak nám trošku poradíte, co bychom měli s načatým víkendem dělat. A přes mobilní aplikaci Rádia Kiss se tedy můžete jako vždycky ozvat, nahrát nám nějaký váš tip a třeba už za pár minutek se uslyšíte ve vysílání Rádia Kiss. Teď už další muzika, Gladiátor, taky Lady Gaga anebo Nek se Una Regula 6.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, kam vyrazit tento víkend? Tak třeba do Pardubic, co se tam děje?
2: V Pardubicích se Kysáci konají podzimní městské slavnosti. Pokud sem zamíříte, čekají vás open air koncerty a pouliční vystoupení. Letos je to už 32. ročník tohoto multižánrového festivalu.
1: No a když už budete v Pardubicích, tak tam můžete přespat a zítra se můžete mrknout na velkou pardubickou. A nebo dnes taky vyražte do Čáslavy, do Národního zemědělského muzea, protože tam je dnes traktoriáda a můžete tam vidět přehlídku traktorů domácí výroby, taky soutěž o nejzajímavější a nejkrásnější traktor domácí výroby. Například tam bude k vidění taky soutěž v jízdě zručnosti a nejpomalejší jízda, což musí být teda strašný fofr. Takže Kysáci, přejem krásnou sobotu a pokud někde jste, dejte nám vědět, kde a kde si to užíváte.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Na telefonu už je Peťa. Peťo, ahoj.
2: Ahoj.
1: A není tam sama, takže s kým vlastně teďka mluvím? Koho slyšíme? Peťa a...
2: Natálka,
1: tak vás holky zdravím. Zahrajeme si Shakiru k tomu uplakanému počasí. Dneska možná trošku výzva, aby se vrátilo sluníčko. Takže komu posíláme tuhle pecku?
2: Tak pošleme ji všem, kteří poslouchají rádio, hlavně. A tím zlepšíme náladu v tomhle počasí. Všem, kteří jdou, dejme tomu, sportovat, plavat nebo něco dělají a tím to jde od ruky. Samozřejmě tobě do rádia.
1: Děkuju.
2: Všem na cesty, ať dávají na sebe lidi pozor a všem, co poslouchají.
1: Dobrá, tak vám taky letí Shakira, daj, daj a zas někdy zavolejte do Jukeboxu. Ahoj holky, čau.
2: Děkujem, ahoj.

0: Blablabla, kysáci, podzim je v plném proudu a co k podzimu neodmyslitelně patří, tak třeba pouštíme draky, třeba sbíráme a louskáme ořechy, taky děti sbírají listí, pak taky časem nebo už možná teď budeme sbírat kaštany, stavět z nich nějaký figurky, ale jednou z takových už dlouholetých tradic oslav podzimu jsou také lampionové průvody. A my jsme se rozhodli, kysáci, že jeden takovej taky uděláme společně s vámi. A to přesně v datum, pište si, 22. října. Takže 22. října, to je jasný datum. Ale kde to bude, tak to ještě nevíme. O tom, kysáci, rozhodujete vy. A to na našem Facebooku, takže se mrkněte na Facebook Rádia Kiss a tam vás vyzýváme k tomu, kam bychom se za vámi měli přijet podívat 22.10. na lampionový průvod. Takže tam napište i vaše město, tam, kde to podle vás bude úplně nejkrásnější, takhle hezky při stmívání, možná už ve tmě při lampionovém průvodu. No a 22. října se všichni na tom místě sejdeme. Teď už muzika For the Cause, Stand By Me.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci D4, 25. kilometr ve směru na Prahu. Řeší se tam dopravní nehoda, ale je to bez zdržení. Nehodu také očekávejte v Brně v ulici Merhautova. No a zdržení pak na Pražském okruhu. Kvůli pracem v tunelech se v obou směrech mezi D1 a Ruzyní zdržíte kolem 20 minut. Šťastnou cestu!

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
6: Muzika, kterou mám připravenou, tak to je Fergie a taky vyletněná Los Del Rio Macarena. Pojďme si to užít společně s Kissem.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, máme krátce po 14. hodince. Kysáci možná už jste zaregistrovali a my jsme to vlastně dávali na náš Facebook a Instagram, že opět magazín DJ Mag udělal své hlasování, spočítal hlasy o nejlepšího DJ na světě. Top stovka je venku, vlastně nejen top stovka, ono těch čísel je mnohem, mnohem víc, ale my se tady všem stům DJům a DJkám věnovat nebudem, to by bylo na moc dlouho, ale samozřejmě víte, že opět se stal, a to už po šesté za svou kariéru, DJem number one po celém světě David Guetta. Myslím si, že opravdu u něj, ač je to velice kontroverzní osoba pro některé, tak zaslouženě, protože vychází dost nových písniček, dost nových skladeb a dovolím si tvrdit, že u poloviny z nich je David Guetta, prostě neskutečný tempo, který on vydává spole producenta, ale zároveň u toho i hraje na velikánských eventech a vždycky to má skvělou šťávu. Druhej, Martin Garrix, na sedmém místě mě upoutal Armin van Buuren, ten si myslím, že by měl být v top trojce. A stejně tak v top trojce, no ono by se do té top trojky samozřejmě nevešlo více jak tři DJové, tak 22. místo DJ Tiesto, ten si myslím, že je taky dost nízko. Teď už ale pojďme za trošku jinou muzikou, nežli si dáme Active Weekend. Je tady Kato a Turn the Lights Off. I

0: KISS Active Weekend.
1: Kysáci, schovejte váhy a odložte vaši dietu, protože je tady ryze sladký Active Weekend a pozvánka za něčím dobrým.
2: Sweet Fest se, kysáci, dnes koná v Českých Budějovicích. Rýgrovka se proměnila v raj desertů. Čeká vás tady to nejlepší od cukrářů z jižních Čech. Dortíky, zákusky, sušenky a mnoho dalšího.
1: A když jsme u těch zákusků, ozval se taky Honza.
3: Čau, tady Honza. Prosím tebe, my se chystáme do Uhlířských Janovic, kousíček za Uhlířské Janovice, na štrůdlobraní. Takže přítelkyně s dcerkou dělají štrůdly, já dělám čínu. Můžeš nám k tomu zahrát nějakou pěknou, romantickou, zamilovanou písničku, ať se nám ty štrůdly nepřipálej.
1: Honziku, tak pozdravuj celou rodinu, která teďka maká na štrůdlech a přeju vám, ať se umístíte co nejvýše, teď už Cyril a Stumbling In.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Dnes večer opět od 19 hodin DJ Bassticker na značce tady za mikrofonem Rádia Kiss a horečka sobotní noci. Tak to přesně vás čeká a bude to jeden velký hit za druhým a mezi ty hitmakery, který nesmějí chybět v horečce sobotní noci, patří taky Fatboy Slim, což je úžasný producent a taky DJ, který vlastně svou hudební kariéru začal už někdy na začátku 80., možná na konci 70., ale jako Fatboy Slim začal působit až v 90. letech. Udělal docela dost hitů, včetně Rockefeller Skank, který mám připravený, ale ještě nebyl známý jako DJ a přestěhoval se do Brightonu a tam vlastně on spolu utvářel jednu zásadní akci. Party na Brighton Beach a to byla fenomenální událost. Dokonce z toho vyšel i záznam a oficiální CDčko, který můžete koupit vlastně od Fatboy Slima. Brighton Beach je to live jeho vystoupení, do dneška ikonický CDčko, ikonický album. A nedávno se taky Fatboy Slim svěřil s tím, že jelikož Brighton Beach, tahle ta party byla, dá se říct, doma, když bydlel v Brightonu, tak tam hrál vždycky zadarmo. Pojďme si teď ale připomenout Fatboyovi začátky. Rockefeller Skank na Radio Kiss. Right about now, the funk

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, máme víkend, takže soutěž 7-7 má pauzičku, dvoudenní pauzu, ale hnedka v pondělí kolem 7 ráno po výzvě bude opět kmání 7-7 a možnost pro vás vyhrát si 7000 korun. Samozřejmě záleží na štěstí, protože když se dovoláte, někdo z ranní trojky za vás hodí kostkou a číslo, které padne na kostce, vám přistane na váš účet. V případě, že padne šestka, ještě přihodíme bonusovou tisícovku, což dá ve finále těch nejvyšších 7000 korun. Možná už víte, kysáci, že za tu dobu, co je soutěž 7-7, tedy od začátku roku 2026, tak jsme rozdali přes 700 000 korun. No a já jsem zvědavej, když tady máme 7-7 až do konce tohoto roku, jestli padne ten milion. Podle statistiky by to mělo být, ale uvidíme. Teď další muzika, David Guetta, The World Is Mine.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Situace na silnicích se nám uklidnila, jen počítejte s nehodou v Českých Budějovicích ve Strakonické ulici a také stále se zdržením na Pražském okruhu. Tam jsou nějaké opravy od silničářů v tunelech a delší kolona kolem 25 minut je ve směru od D1 na Ruzeň. V opačném směru se zdržíte do 5 minut. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Digger je bizarní, černej, vtipnej a překvapivej. Tom Cruise v něm není, ale žádný Ethan Hunt's Mission Impossible. Je nejmocnějším chlapem na planetě, který ho zajímají ale jenom tři věci. Jeho kočka, prachy a potom, jak se co nejhlouběji může zapsat lidem do paměti. Když svět zasáhne globální katastrofa, má ambici stát se jeho spasitelem. Mimochodem, Cruise skoro nepoznáte. Skvělá maska i herecký výkon. Digger, today v kině. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přehánek. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: 10. října, těsně před 15. hodinkou. Svátek neslaví Mariánky, všechno nejholky, teď pro vás Vítas.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Robin Schulz, Better Times. Příznačný název songu, který nám právě teď doznívá, Lepší časy, no a mě to krásně nahrálo, kysáci, protože jsem se dočetl, že dnešní datum, tedy 10.10., je jedno z mála takových zásadních dat, kdybychom měli zkusit nějakou životní změnu, něco zlepšit samozřejmě. A to datum je vlastně takovou ne zárukou úplně, ale příslibem k tomu, aby se nám to povedlo. Třeba, já nevím, když to vemu z mýho pohledu, teď mě nic nenapadá, možná jako začít jíst trošku zdravější věci, tak pokud si to třeba dneska řeknu, tak a začnu s tím, tak by mi to prej jako mohlo vydržet a nemusel bych se vracet k tomu takovému typickému českému jako vejpečky a svíčkový a tak dále, i když to prostě zbožňuju, to asi nebude jen tak odbourat. Takže kysáci, pokud máte něco, co byste ve svém životě rádi zlepšili, tak to zkuste právě dnes, protože je to datum naprosto ideální. A my si dáme další muziku. Alan Walker, taky Livio Hodur, anebo Sweetbox. Krásnou sobotu. Everything.

0: KISS Active Weekend.
1: Pojďme si dát opět pár tipů, jak trávit víkend. Je tady tip od Jirky, a to na zítřejší dopoledne.
2: Čau kisáci, tady Holíšováci. Chtěli bychom vás i přes to nepříznivé počasí pozvat na zítřejší zápas od 10:30 v Holíšově a pojďte nám pomoci udržet první příčku v krajském přeboru.
1: Takže Plzeňský kraj je 10:30 a fotbalový zápas proti Chotěšovu. Držte tedy palce. A pokud byste si ještě předtím, a to dnes, zašli na něco dobrýho, tak Terka už ví kam.
3: Milujete dobré jídlo? Máme pro vás pozvánku na Burger Street Festival v Ostravě, který se koná tento víkend. Nabídne nejlepší burgery z celé České republiky, kuchařské show, soutěže, hudbu a nebude chybět ani dětský program. Těšit se můžete na unikátní zážitky pro děti i dospělé.
1: Přejeme parádní víkend s rádiem KISS.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana. Panic.
3: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
4: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
2: Víkendový Jukebox.
3: Ahoj Karol, přeju krásnou sobotu.
4: Ahojky, zdravím Kis a zdravím všechny ostatní, co
3: tak
4: poslouchají.
3: Karol, jak to u tebe vypadá při sobotním odpoledni?
4: No, už se to konečně vyplakalo, tak už to začíná vypadat o fous lépe, nicméně užíváme si poslední víkendy na zahrádce, balíme, co tady příroda nechala, sklízíme poslední zbytky, zavařujeme o život a hřejeme se u ohníčku, aby nám bylo teplo.
3: A sbíráte taky ořechy?
4: Ježišmarja, ořechy, ano, věčné téma, ano, samozřejmě, že sbíráme jak o život.
3: No hele, a mě zajímá, my jsme totiž, když jsme ještě měli chalupu, jo, tak jsme měli takový ty kameňáky. Jaký máte vy, papíráky nebo kameňáky?
4: No, my naštěstí máme zástupce obou, takže my máme jak kameňáky, velký jako pěst, tak i papíráčky, mrňavoučky, no všechno tady máme.
3: A nějaký fígl na to, jak se dostat do těch kameňáků, aniž bys to úplně rozmlátila?
4: Je, tak to se přiznám bez mučení, já mám totiž na ty ořechy alergii, takže já jenom poctivě sbírám
3: jo.
4: A v žádném případě se nepokouším dostat skrz kořápku.
3: A pak je teda rozdáváš, nevím. Jo, takže...
4: A pak rozdáváme,
3: takže,
4: ano, ne,
3: takže to má
4: něco
3: na
4: potřebujeme v rodině, někde, něco spotřebujeme v rodině, něco porozdáme, přesně tak.
3: Jasný, tak jo, tak Karol, co zahrajeme a komu to budeme posílat?
4: Prosila bych si Pedro, protože je to trošku vzpomínka na léto, který nám skončilo. A mám to tak v hlavě hozený a když tahle ta písnička zní v létě, tak si zpíváme vedro.
3: Tak jdem si na to vedro aspoň trošku vzpomenout, jak to vypadalo. Ano. Přeju krásnou sobotu, měj se hezky, ahoj.
4: I tobě taky, ahoj.

0: Soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek.
1: Kysáci, celý příští týden od pondělí do pátku vždy po 8 hodince ráno budeme soutěžit s čokoládovnou Janek, a to o balíček dobrot, mlsot a čokolády v hodnotě přes 5000 korun. A navíc, už je to tady téměř za necelé 2 měsíce, o čertovský adventní kalendář, který můžete dostat od Mikuláše, čerta a anděla, nebo někomu darovat samozřejmě. Takže po 8 ráno, kysáci, vychytejte v našem éteru tu správnou soutěžní výzvu, jakmile uslyšíte, volejte do studia, no a pak už jen stačí odpovědět na jednoduchou čokoládovou soutěžní otázku. Držím vám palce.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dávejte si pozor na D10 ve směru na Turnov. Na 11. kilometru se dořešuje dopravní nehoda. Je to bez držení, ale zpomalíte tam. A komplikace stále hlásí Pražský okruh. Navíc ve směru z letiště na D1 ještě se řeší také nehoda na 21. kilometru. V tomto směru je to i vlivem údržby tunelu zdržení na 30 minut. V opačném směru, tedy z letiště na z D1 na letiště je zdržení celkově kolem 20 minut. Šťastnou cestu!

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
5: Máme 2 minutky po 16. hodince, stále krásnou sobotu z Kissu přeje Honza Průcha, teď Alice DJ.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Tohle byly Outcast Heya, taková veselá, tak doufám, že vám to trošičku rozjasnilo to uplakaný počasí dnešního dne. Kysáci, no a my se za chvilečku vrhneme na dnešní poslední Active Weekend. Pokud tedy ještě máte nějaký tip, nemusí to být rovnou na dnešek, ale třeba už na zítřek, tak rychle sem s ním, ať to ještě stihneme. Do 10 minut si Active Weekend 100% pustíme a třeba se v éteru uslyšíte. Teď Axwell, Right Side Fred, anebo trošku předělaný ATB.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Kam bychom o víkendu mohli vyrazit, tak to ví jistě Terka a speciálně je to tip pro nadšence do burácejících motorů a rychlé jízdy.
2: Zažijte adrenalinový závěr sezóny závodů do vrchu na Masarykově okruhu. Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu se koná tento víkend. Tak si zajeďte vychutnat atmosféru disciplíny, ve které se snoubí rychlost a preciznost.
1: No a kysáci, já tady mám zase tip na to vyrazit za muzikou. Tohle určitě dobře znáte, Mauro Picotto a jeho asi největší hitovka Komodo a velká mileniovka, vlastně i konec 90. Tak právě Mauro Picotto dneska vystoupí v České republice a to v Praze v klubu Epic. Já tam jdu a už se na to nemůžu dočkat, už se toho nemůžu dočkat minimálně 2-3 měsíce od doby, co mám vstupenky. Tak se tam třeba uvidíme a teď už další muzika na KISu.
0: KIS Active Weekend.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Horečky sobotní noci, Rádia Kiss.
1: Horečka sobotní noci je opět připravena. V 19 hodin se to všechno spustí společně s DJem Basslickrem. Kysáci, v Horečce slýcháváte taky často hitovky, které už jste třeba dlouho neslyšeli. A možná si pamatujete v 90. taková ta spíše klubovější scéna s trošku šmrncla undergroundem, tak té vévodila Velká Británie, Anglie a to všechno tak nějak kolem, například Chemical Brothers, taky Underworld, byli tam i, už jsme zmiňovali před dvěma hodinama, Fatboy Slim. A teďka přichází na řadu jedna další taková britská kapelka, elektronická, a měli rádi hodně takovej alternativní rock elektronický, taky občas zabrouzdali do drum and bassu nebo tehdy do velice, velice populárního trip-hopu. A Apollo 440 byli jednou z těch, dá se říct, legend 90. let v poli elektronické taneční muziky. My si pojďme teď vzpomenout na hitovku z roku 1999. Stop the Rock, Apollo 440 na Radio Kiss.

0: Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: 21. listopadu, už po čtvrté, O2 Arena, Radio Kiss Millennium Explosion, akce roku, takhle bych to určitě nazval, protože se tam sejdeme my všichni z Radia Kiss, to znamená moderátoři a DJs, zapaříme společně s váma, ale k tomu samozřejmě hvězdy Millennia. Bass Hunter, Sigala, Safri Duo, Košín, Puffendor, Gru Coverage a tak dále a tak dále. Ještě bych rád zmínil třeba Brooklyn Bounce, to jsou moji oblíbenci, ale těch jmén je tam opravdu hodně, všechny je najdete na našem webu kiss.cz, stejně tak i předprodej, protože vstupenek už sice moc nezbývá, ale stále ještě jsou k sehnání, takže pokud ještě nemáte, můžete si svůj lístek sehnat. Zároveň jsem teď záměrně ještě nejmenoval jednu dámu, která tam vystoupí, taky velká ikona milénia nového tisíciletí. Měla tam pár dobrých hitů, který se hrály stále a stále dokola a říká si Ingrid Tue Futu. To je název songu. Takže pojďme si ho teď dát a zase se trošičku víc navnadit na 21. listopadu. Radio Kiss Millennium Explosion, už se nemůžu dočkat.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 17 hodin a míříme na D1, 11,5 km ve směru na Prahu. Tam se ještě dořešuje dopravní nehoda, ale bez zdržení, jen tam zpomalíte. Stejně tak bez zdržení, jen zpomalíte na D5 a to přímo na exitu 76, tam se také řeší dopravní nehoda. Šťastnou cestu.

0: Kyslíkem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: 17 hodin, 3 minutky k tomu a i tuto hodinku odstartujeme s nějakým letním kouskem Passion Fruit.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

tohle byl Armin van Buuren a zpěvačka Saša, jejich Everlasting. Mimochodem, aktuálně první místo naší Kiss parády a do té můžete hlasovat na webu kiss.cz a zítra si poslechnout od 19. hodinky večerní s DJem Bassnickrem, jak že jste na tom našem webu pěkně tím pořadím promíchali, jak že jste zahlasovali. Teď už Erasure, taky Makeba nebo George Ezra a hned potom zase váš výběr muziky, protože si dáme Jukebox a to rovnou dvakrát v této hodince.

0: Zdravíme Simču. Simčo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Simčo, jak vypadá tvůj víkend? Co vyvádíš takhle podvečer při sobotě?
1: No, s dcerou si hrajeme hry.
0: A jaký? Jak, stolní hry? A co hrajete? Co máte třeba teďka jako oblíbenou stolní hru?
1: No, buď malé Čeče nezlobce, anebo Logika.
0: Mm-hmm. Já jsem teďka, dcerka dostala, měla svátek minulý týden a dostala nějakou hru, nevím přesně, jak se jmenuje, ale ona mě vždycky porazí, protože já vždycky stoupnu na nějaký polečko, který mě šoupne zpátky do pekla a já jsem celou hru v pekle a nemůžu se dostat k pokladu, nevím přesně, jak se to jmenuje, tak doufám, že ty máš trošku více štěstí proti dcerce, co?
1: No, tak asi trošku.
0: Občas. Tak teďka už Culture Beat, Mr. Wayne, komu posíláš?
1: No tak samozřejmě pro dcery Enču a Nikču a pak vlastně úplně pro všechny kysáky.
0: Dobrá.
1: A aby ta sobota skončila úplně suprově.
0: Tak i pro tebe samozřejmě, ať to skončí suprově všechno. Jsou tady Culture Beat a zase někdy se uslyšíme v Juboxu, doufám. Ahoj Simčo.
1: Jasně, díky moc, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty, a teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo!
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Ladíte Radio Kiss, tohle to byl Pitbull, Mark Anthony, jejich Rain Over Me. Znovu Kisáci, připomínám datum 22. října, to znamená za 12 dní. Budeme oslavovat podzim a budeme s vámi někde ve vašem městě, ale kde budeme, tak to rozhodnete vy. My totiž chceme uspořádat lampionový průvod, ale ještě nevíme kde. Takže na našem Facebooku najdete vlastně příspěvek o tom, kde vás vyzýváme, kam bychom tedy podle vás za vámi měli s lampionovým průvodem přijet. Napište tam i vaše město, kde je to podle vás nejkrásnější a nejlíp by se to tak nějak jako, nejlíp by to vyznělo, bylo by to tam prostě úžasný a byla by skvělá atmosféra. Kysáci, a kdybyste náhodou neměli doma nějaký pořádný lampion, tak vás taky navedu na náš Kiss Shop, protože tam přistály speciální kysácký lampiony, takže lampiony s logem Rádia Kiss a ty budou toho 22. října úplně nejhezčí. Na Kiss Shop se dostanete přes náš web kiss.cz.
1: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Jukebox.
1: Zdravíme Šenka, taky už dlouhodobýho stálýho kysáka, zároveň taky pravidelného přispěvatele do Jukeboxu. Ahoj chlape.
2: Čau, panáčku.
1: Tak co to bude dneska? Taky zdravím, máš tam děcka, slyším, jak tam mluví. Tak zdravíme Kubíčka, teďka už mi řekni, co zahrajeme a komu to budeme posílat.
2: Ale poprosil jsem tě o Groove Coverage Monsters in My Head a bude to určitě tobě do studia, ti to uteče.
1: Děkuju.
2: Bude to pro mou ženu, která za chvilku jede na noční, aby to taky uteklo a pro všechny, co poslouchají a mají tu to štěstí, že teďka můžou být doma se svojí rodinou.
1: Stejně jako ty, takže si to užij a posíláme Groove Coverage. Měj se, čau.
2: Díky, čau.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Míříme na D11, 111. kilometr ve směru na Jaroměř, tak tam se ještě řeší nehoda. Je to bez zdržení, ale jako vždy radši zpomalte a také ještě stále očekávejte lehčí zdržení na Pražském okruhu. Tam probíhá údržba tunelů a oběma směry je zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: On je přesně ten typ plážového chlapce, za kterým se otočíte. Ona už je vyzrálou, ale stále atraktivní single ženou. Co se stane, když víš, že bys neměl, ale stejně tě to brutálně táhne? Jiskry, vášeň a pořádná dávka zakázaný chemie. Tohle nebude žádná romantická pohodička. Tady se budou překračovat hranice a emoce pojedou na plný pecky. Tak bacha, ať se do toho taky nezamotáš. Zakázaná touha tě bude bavit a žhavit na Starmaxu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém Českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
7: Korfbal 2026.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: je ten tvůj?
1: A který je ten tvůj?
0: Počkej si na výzvu
1: a nech si zahrát.
0: Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
2: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
3: Tři minutky po 18. hodince, krásný sobotní večer přeje Honza Průcha. Pojďme se točit na hlavě, jsou tady Bombfunk MCs.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

tohle byl Kygo, Take Me Back na rádiu Kiss. Kysáci, máme po 18. hodince a je možná na čase už se přehodit do takového trošku party módu. Ovšem, to taky trošku bude záležet na vás, protože i v této hoďce nás čekají dva jukeboxy a co budete vybírat, tak to už je ve hvězdách. To se dozvíme, ale během následujících pár minut. Teďka David Guetta a Cedric Gervais společně s Chrisem Williamsem Would I Like To You.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Možná, že jste mě kysáci vyslyšeli a přepli jste pomalečku do party módu. Aspoň se to tedy týká následujícího Jukeboxu. Nejdříve tady mám vzkaz od Zdenči.
2: Ahojky, moc bych si přála nechat zahrát písničku pro moji ségru Káču, která dneska maluje celý byt, tak aby jí šla práce od ruky. Jinak i pro mýho brášku Kamču, že ho mám moc ráda, pro všechny, co vás poslouchají, i k vám do redakce. A písničku nechám na vás. Děkuji, Zdenča.
1: Zdenčo, já výběr nechám na Radimovi.
3: Jelikož mám smůlu a nikdy se nemůžu dovolat, za boha, ať to zkouším, co to zkouším, tak tě chci prosím tě poprosit, zahraj tam něco od Tiesta, něco šíleného, co bude klepat v celém autě, že se jí silnice bude otřásat, pro všechny, co musíme v tomhle počasí být za volantem. Díky, Radim, čau.
1: Radime, já jsem vybral jednu takovou chuťovčičku od Tiesta. Trošku zapomenutý song a neprávem to nebyl úplně největší hit, ale úžasná skladba, protože je to spojení, tak trochu spojení s Fateless a DJ Tiesta, protože mu tam vokály dělá Maxi Jazz. Takže zdravíme i Maxi Jazze do hudebního nebe. Je tady DJ Tiesto a Maxi Jazz Dance for Life.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Kysáci, závěrečný jukebox pro dnešní den a opět při něm platí, že už jste v party módu. Tak nejdříve tedy Honza, který vlastně to moje tvrzení tak trošku popírá.
2: Ahoj, tady Honza z Mostu, zdravím všechny posluchače i vás do studia a chtěl bych zahrát nějakou romantiku pro moji přítelkyni Lucku.
1: Honzo, já jsem nechal výběr na Mírovi a teda takhle, ten beat moc romantický není, ale text aspoň trošičku romanticky zní, tak Míro, co to bude?
3: Čau, prosím tě, sedíme tady pod pergolou a posloucháme Radio Kiss a budeme grillovat, hoď nám tam něco od Dimitri Vegas nebo něco takového, děti.
1: No tak pojďme si dát zatím ten jeho nejnovější kousek, který byl velikánským hitem na letošním Tomorrowlandu. Dimitri Vegas, Turn the Tide, neboli předělávka kapelky Silver.

Don Omar, Dan Zakuduro, loučíme se stylově s tímto dnem a vlastně s mým vysíláním, protože se tím samozřejmě snažíme přivolat trošičku toho sluníčka, aby nepršelo tak jako dnes, aby nebylo tolik pod mrakem. To byl velikánský letní hit, který právě teďka dozněl. Snad to trošku pomůže. No a tím samozřejmě už i naznačuju, že se pomalu rozloučím, protože za dveřmi čeká DJ Bassticker, aby vám rozjel horečku v sobotní noci, která bude od 19 až do 23. A potom hned taky Bass Machine. Takže se loučí Honza Průcha, přeju krásnou sobotu a zítra se těším zase v jednu odpo. Čau.

0: začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kids Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají, protože s Kissem vás podzim nezaskočí. Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Here we go, počujeme za Ford Detroit, 10.10.2026, no to je datumek teda, neskutečný, energický, krásný, dokonalej, 10. říjen, ten nás tady svěže postihne v éteru Rádia Kiss a moc mě to baví, takže děkuju za to, že jste naladili právě teď Radio Kiss a dáte si se mnou horečku sobotní noci, v jejímž finále zazní samozřejmě Bass Machine 343. Teď ale jdeme na Love Parade a vás vezmu do Německa za Dahulem, který to odzbrojil v roce 1996 a 1997 a pěkně nám zahrál na ty struny, který vlastně hymnus Love Parade dobouchal po všech těch předchozích a vlastně potom přišel Dr. Motte a Westbam, který vlastně Dahulovi sekundovali a ty hymny si vzali pod sebe. Takže Dahul, mistr, Dr. Motte a Westbam a ta spolupráce funguje do dneška. Takže díky za to, že takhle krásně jedete v éteru Radio Kiss. Hej ho!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Yo, here we go, takže Radio Kiss zase dopumpne a dáme si krásnou věc. Já chci si poděkovat Karlovi Leneru, že mi ji tady nadal, protože budeme pravidelně v Horečce sobotní noci hrát novou Space a Tears in May. To je hit z řadovýho alba a vlastně původně ještě blondětá zpěvačka nám to tady svízelně nasekala, Tears in May. Jeden z těch nejvytíženějších songů na Spotify. A trošku jako mě mrzí, že se na ní zapomnělo, a tak já tady mám jako za oddíl a vlastně za takovou svoji povinnost vám tuhletu aktualitku hrát i po letech. Takže jdeme na to. Nova Space a Tears in May.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: ta horečka sobotní noci je tady ve víru velkoměsta, možná i ve víru vesnice, prostě kdekoliv, kde ladíte Radio Kiss a mojí maličko DJ Baselickra, tak už jsme si to tady pěkně hudebně povodili na začátek, ale samozřejmě si dáme i zásadní hudební novinku, která je tady několik dní. DJ Tiesto a Cleopard 2000 Hard to be Around. Vlastně Tiesto opět soutěžil v anketě DJ Mac Top 100, ale úplně tam neuspěl, nedostal se na vrchol, ale ta jeho klasika platí navíc. Pravdou je to, že on přišel z klubové scény na další svoji fenomenální show, takže už to není Club Life, ale Prismatic a jede si spíš do trancu. Tato ta melodie je hodně svízelná, hodně rychlá a přímo k nakousnutí. DJ Tiesto, Chain Cleopard 2000, třeba pro Zdendu, Zdenda bude vědět, pravidelně poslouchá se svojí celou bandou. Tak jdeme na to, let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: ho, let's go, se kolikrát říká tyhle ty krásní hlášky. No a v Eteru Rádia Kiss dneska trošku se zamotaným jazykem DJ Basslicker, který proplouvá tady hudebně, a dáme si jednoho piráta, Scotty, který vlastně tady nandal hit The Black Pearl, jedna z těch nejlepších věcí roku 2008, ano, už je to 18 dlouhých let, kdy se to točilo mezi vašema řadama, a teď je tady single Stateční srdce. On se vlastně, Mr. Scotty, zaměřil na filmové melodie, nejdřív tady právě bylo Pirátství, pak přišel Armageddon a i Stateční srdce, který nás čeká právě teď. Za chvilku Itálie, DJ Lasha, Giulia, mia cara, mi amore, na Kisu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Radio
1: Kiss.

0: 20. hodina, nadešla Generation of Love, Masterboy, dlouho jste neslyšeli tuhletu věc, takže já reaguju na zprávy, které mi tady došly a taky byste rádi třeba Michaela Gredu Weekend, tak jsem ho zahral tady Pavlíkovi, no a jedeme dál. Aquagen Girl je Gino Montesano, jeho hitovka z roku 2004, která strhala i končící MTV Swipe Pop kanál, kde to bylo vlastně i v hitparádě Odyssey to 40. Budou i nový Bibi Rexha Sad Girls a chtěli jste sladký polibky tady pro Janičku od Páji, takže to tam pěkně švihnem, bouchnem a uděláme si pěkně radost a pak vám slíbil nějakou krásnou rodilou Itálii, protože ty Itálie v Eteru Radio Kiss není rozhodně nikdy dost.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Tak do dneska poslouchá Horečku sobotní noci, napište mi přes apku Rádia Kiss třeba, nebo přes Insta DJ Baselicker, to už nechám na vás, kudy a kam se zapojíte, milí milovaní kysáci, protože já si vážím každého vašeho feedbacku, který tady za ta leta je, po 20 letech v Eteru Rádia Kiss, kde mě to neustále baví a jsem nadšenej. A co já miluji, je o mě známo italská muzika, Italo Dance, třeba formace Mesh, Maskara, anebo SMS a Rap. Její věc Amor, Bižu, Bižu, La Discotech is Calling You, to je skladbička, kterou si dáme právě teď a která nám tady opráší dokonale playlist Rádia Kiss. A já za to děkuju, protože tohle je muzika jako vystřižená, já ji miluju stejně jako vás. Hej ho!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Rádio Kiss.

0: Easy.
1: Here we go, push hands up for Detroit. Jak jinak, horečka sobotní noci, DJ Bassslacker, hudební mašina a pořádný hity, který vám tady nadělí. Moje maličkost a teď, pozor, teď si jdeme dát Třaskanici v podání Italo Brothers, který mají novinkovou věc s názvem Replay. Ano, to je taky možná nějaká taková hezká značka jean, kterou sem tam na sebe třeba kdokoliv z vás hodí, ale co víc, tato původně R&Bčková houpací vlajkonoční melodie vás zase dostane zpátky na plac a pěkně posadí, myslím si, že třeba Michal Makovců nebo Ludvánek Soukupů, ten bude úplně nadšený. I vlastně Mildu Mastíka chci pozdravit po dlouhý době a všechny další velký borce, Romanku Příhodu, Skudyho a tak dále. Tak teď pro vás novinkový telobrat, tip na hit horečky sobotní noci, který vám tady DJ Bassslacker napálí 10.10.2026. Hej, houpař meni!
0: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.

0: Tak kdo zase tady uvízl ve spárek horečky sobotní noci, tak ten je doufám spokojený s tím tanečním nánosem, který vám tady DJ Basecr dneska pere. My si dáme jedno z těch nejznámějších DJ světa, jedná se o Calvina Harrise a rozhodně jeho věc Under Control. Spolupráce s Hertz a Lesem, ta vlastně dobila spoustu území a je to vlastně jedna z nejhranějších věcí letošního Tomorrowlandu. Zažil jsem to na vlastní kůži, jak to tam krásně šlupe a jede. Hezky ve velkým a já věřím, že i pro vás to bude něco znamenat, to, co vám tady pustím v éteru Radia Kiss. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Vy jste takový hudební poklad. Já musím říct, že jsem absolutně nadšený z toho, co tady provádíte v tom našem krásným českým éterovým rybníčku. A teď nám dohrál Sean Baker Mellow jejich GIF hit, který úplně tak profláklej není, jako třeba Hey Hi Hello nebo Could You Voodoo Shoo Doo či Power. A za mě jedna z nejlepších věcí On a Helium Trip. Teď ovšem přejdeme trošku na oldschoolíček, klubíček, trendsíček. Pro Lukáše, Fáňu, Tomíka, Cáňu a Lucu budou vědět Faithless God is a DJ. Ano, Bůh je DJ. Tak doufám, že i vy jste takový božští DJové a já rozhodně se nepovažuji za boha, já to tady franknu pěkně hudebně, božsky na kysu. Jdeme si dělat radost krásně s DJem Basicem in the house.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: This is my church. This is where I heal my

this is where I heal my hurts. It's in natural grace, or what you

0: zase je tu veselo, na kysu to pumpneme a bouchneme to dále, jak to tady sviští, jak na golfovém hřišti. A je pravdou, že ta naše horečka sobotní noci je tady pro vás. Čisto skvoucí. Jsem chtěl říct, čisto skvoucí nádhera, ale tak to úplně není. To si tu nádheru musíte kysáci najít vy sami. A věřím, že občas vám tady hodím taky nějaký song, který pro vás je výrazný a zároveň i adeptem na to, že si ho třeba dáte do svého playlistu. Teď tady mluvím o drum and bassový přesilovce s názvem Elevate od Subfocus, co je ten projekt, který dal dohromady spoustu velkého množství korporací a hlavně třeba solar systému, který nám dává energii ještě v roce 2026. Takže teď Subfocus a tip na hit Elevate.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci. Rádio.

0: Horečce sobotní voci vám pustím další hudební materiál, který tady pro vás mám připravený. A je to samozřejmě česká krásná placka od Verony Na mě nečekej. Takže ta vás taky jako doufám nenechá čekat, pokud se chystáte třeba 10.10. na nějaký pěkný večíreček. Bude třeba i multižánrový Chris Brown a třikrát je, tak to si zařveme, zahypujeme. No a dneska vám nabídnu třeba i aktuální skútry No Rewind, protože tady mám na ně několikrát poptávku a třeba byste chtěli i DJ Dina Play It Hard. No tak si to ostříž dáme na kysu. Hej ho!
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Radio K.

0: Blíží se nám Bass Machine, stylový speciál, který tady nakopnem a dáme si třeba i skvělý Darut, Sunstorm, DJ Dina a tak dále, Culture Beat, Watergate, Mike Candice, no a za chvilku se podíváme i na aktuální hvězdnou anketu DJ Maktop 100, tak sledujte, čekujte Radio Kiss, hey ho in the house DJ Basicrem.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: OK, tak jo, tak jsme se seno. Tam něco napereme v Eteru Radia Kiss, no, bude veselo. A co tam pro vás mám? Týto, hoďte, jsem se chtěl podívat na anketu DJ Mag Top 100, protože je pravda, že jí opět po šestý a rekordmanem zároveň se stal Mr. David Guetta. Je to opravdu neskutečný nátěr. Porazil Martina Garrixe, který ustoupil na dvojku. A na trojce máme Animu, čtyřka Alok, pětka Dimitri Vegas, Like Mike, Armin van Buuren, sedmý místo, což mi jako dost vyrazilo dech, já jsem čekal, že to bude mnohem, mnohem lepší a třeba Calvin Harris až jedenáctej. Takže jako výsledky mě velice nemilé překvapily. Koukal jsem na DJ Quicksilver a ten rozhodně není v top stovce, tak si aspoň teď zahrajeme jeho projektu s názvem Watergate, Heart of Asia na Kissu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Kam zase kysáci mý milovaný hudebně popojedem, no tak je to zcela jednoznačný hudební trend směrem k Bass Machineu, ale ještě předtím si dáme úctyhodný skútry a jejich aktuální věc No Rewind, kterou pěkně přetočíme. Skútři nám nedávno řádili v Ostravě, kde to vyplenili a domlátili. V tom nejlepším slova smyslu bylo to prostě geniální, pompézní, smažící boží. Takže my jdeme vyndat, zandat jejich aktuální věc No Rewind, takže nepřetáčejte, nestrkejte ty tušičky do kazet a to prostě hezky hudebně jde na kysu. Hej ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: we go! Tak jo, co tam zase bouchneme? Už jednu z těch posledních skladeb slibuju, ať vás tady jako nenudím hudebně, milí kysáci, protože za chvilku je tady Bass Machine. No a už jsme si dali před chvilkou skutříky, No Rewind, za chvilku Mauro Picotto, na kterého se dostaneme v rámci Bass Machineáckých projevů, protože Mauro Picotto dneska řádí a lamcouchuje kde jinde než v Epiku, ale to už za chvilku, teď teda Horečka sobotní noci, Kid Cudi, Sigala a DJ Dean in the house.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

houp a zmeni, tak je to tady. 343. Bass Machine, Radio Kiss a sobota 10.10.2026. To je krásný datum, 10.10.2026. Ty brďo, co více si přát, kysáci? No prostě pořádný nářez. No a k tomu vám dopomůže Haleluja DJ Bass Ticker, takže dneska to pěkně naklopíme. V Čechách nám vystupuje Mauro Picotto, tak já to s ním rovnou odpálím, protože taková hvězda, jako je právě neskutečný Mauro Picotto, tak tady není každý den a on pojede takový in-trance setíček, takže ne vyloženě techínko, který jako řadí do povědomí, ale i nějaký ty oldschoolovky a trancík. Takže na to se těším a já jsem si jako na začátek řekl, že trošku toho skvělýho Maura Picotta provětráme a dáme si tady 15 minutek jeho největších věcí, který prostě za mě dal dohromady. No a dáme si Back to Cali, Like This, Like That, Lizard, Iguanu, Pulsar, Arabian Pleasure a Proximus. Ale víte, ještě dáme ten Komodo a Don't Laugh. Don't Laugh. Takže pět, dáme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět věcí od Maura Picotta. Takže Picotto dneska čeká. Pokud budete chtít, tak do Epiku vyražte. A bude to velký. Já se tam možná taky dneska zastavím. Takže 10.10. prostě Eddie Halliwell, Mauro Picotto, Epiku v Praze. A teď mu věnujeme slot u nás, Bass Machine 343 s DJ Basicrem. Děkuju ještě jednou všem, kteří ladili Trance Party Live s Michalem Kavalčíkem a se mnou 60, která byla ve středu, která byla pompézní a já jsem šťastný za to, že jsme to tady mohli s Michalem společně prožít. Takže hej ho, pařmeni, díky moc, let's go!

0: Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss.
1: Tak vy mý věrný pařmeni kysácký na Radio Kiss jede, hej ho, Bass Machine, Mauro Pico to dneska epic, takže já jsem si ho tady epicky trošku jako zahrál oldschoolově a teď to tam zase jako narazím trošičku jinak, jak se sluší a patří, zase nějaký ten henzapíček a oldschooliček. Minulý týden jsem jel i v celku dost nových věcí, takže dneska to tam zase jako pěkně vrtnu, nicméně já mám ještě chuť si zahrát skvělou věc, se kterou jsme tady minulý týden rozjeli vody a jsou to Dimitri Vegas, Like Mike a Dimitri Vegas Junkie Kid XL Extended Mix, takže trošku jako bouchnem to tam hardově, kysáci a Harden Style samozřejmě bude taky, uděláme radost a jo jeden víte, co já jdu hrát, protože dneska mi to nějak nemele. Na Kisu, let's go!

0: Ace Machine 343, dneska na konci, tak doufám, že jste si vyhmátli tu svoji oblíbenou hudební korespondenci, která vás roztěkaně dostala až k tomu časovému pásmu konečnému, což mě vždycky strašně mrzí, protože já bych tady v Ace Machine ještě uřadoval víc a víc, ale prostě čas je takovej nezastavitelný. Takže pásmení 343 nás tady pěkně spojila a díky za to, že jste spojenými doušky mohli jet bomby na kysu. Hej ho, pásmení, kdo nepaří s náma? Paří proti nám in the house a já vás miluju na kysu. Basslicker, come on!
1: Bass Machine. Kiss. Radio Kiss. This is the police speaking.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší.
2: To nejlepší
1: od 90. let. Kiss.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.

Vyhrajte v ranním Kisu dárkovou tašku plnou dobrot od Čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz